0: Počúvate Rádio Košice.
1: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Keď už nám to takto Robo Grigrov pripravil, povedzme, že máte naladené rádio Košice, povedzme, že sme najbližšie k vám a povedzme, že vám prajeme krásne dobré ráno.
1: Ešte, že si to nespieval, ako to máš v poslednom období vo zvyku. Dobré ráno, sme Dano a tým ja rozjasníme aj toto sichravé ráno, to si dávame za úlohu.
0: Dokážeme to, stačí, že zostanete naladení a presvedčíte sa o tom. Je 6.57 a ešte pred správami si hráme Never Be Alone, pretože ani spolu s rádiom Košice nie ste nikdy sami.

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať udělám.